potřebuje zhodit. To bych ti tak dál. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou boutí.